0: naší společnosti a naší činnosti. Druhý základ, neméně důležitý, je, že v Čechách a na Moravě je mnoho přátel rusínského národa, nejen přátel podkarpatské Rusy, ale rusínské kultury vůbec, rusínské společnosti rusínských lidí. Rekrutují se jednak z těch, kteří byli někdy na podkarpatské Rusy nebo tady na východním Slovensku, a jednak z těch, kteří z takových důvodů upřímného zájmu historického, národopisného se o rusínskou kulturu, o rusínské dějiny, o podkarpatskou Rus zajímají. Další motiv byl, a ten bychom chtěli velice držet, je vzájemnost kulturních tradic Čech, Slováků a Rusínů. Vy asi víte, že spousta českých spisovatelů a také malířů a také architektů pobývala i na východním Slovensku v rusínském prostředí a i na podkarpatské Rusy. Postavili tam, napsali tam a vystavili takový most, který ku podivu dodnes trvá. Je smutné, že v uplynulých 40 letech se Rusíni nemohli psát Rusíny, tak se radši psali Čechy, než aby se psali někým jiným, například Ukrajinci. A posledním takovým nejdůležitějším motivem naší společnosti je živý zájem o současný život a stav mysli rusínského národa. O to, jak se žije i na podkarpatské Rusy, i tady, v tomto regionu, kde se koná tento významný světový kongres. Ten zájem je velice živý, velice frekventovaný. Dosvědčují to například desítky článků, které v uplynulém roce, trošku i proto, že naše společnost to inspirovala, ale trošku i samospádem, i takovou vlastní spontánností zájmu vznikly, byly zpracovány. Ty články jsou různého charakteru, od malých glos až po velké reportáže, až po důležité historické či společensko-sociologické studie. My jsme chtěli využít těch všech podnětů, to, co existuje, a rozvinout určitou kulturní a kulturně společenskou a do budoucna i turistickou činnost, která by pomohla zájemcům o rusínskou kulturu tento zájem uspokojovat. A proto naše společnost má mimochodem asi 1000 lidí v této chvíli. Těch 1000 lidí je zhruba z poloviny Rusíny a z poloviny Čechy. Je mezi nimi mnoho potomků, třeba lidí, kteří na podkarpatské Rusy někdy byli, a je mezi nimi i mnoho jen tak zájemců. Známe například několik studentů Čechů, českého vysokého učení v Karlově univerzitě, kteří dělají diplomku na téma podkarpatská Rus, historické souvislosti, i etnografů, kteří se o rusínskou kulturu zajímají. Toto vše se nám zdá účelným rozvíjet, a proto jsme zaprvé vytvořili jakousi základnu pro naše kulturní akce, například velice brzy bude uspořádán kulatý stůl o historii rusínského národa se zvláštním zřetelem na podkarpatskou Rus. V příští týden už pořádáme večer filmů o podkarpatské Rusy a o rusínské kultuře, které byly natočeny dokumentaristy, filmaři mezi dvěma světovými válkami před válkou za první republiky. A chceme perspektivně uspořádat taky turistické zájezdy jednak sem do tohoto kraje a jednak na podkarpatskou Rus. My jsme rádi, že jsme uzavřeli několik velice důležitých, možná je teď dobré říci, už přátelství se skupinami a s organizacemi bratrskými, s rusínskou obrodou mezilaboreckou, se společností, která žije na podkarpatské Rusy v Užhorodě a v Mukačevě, a máme i písemné kontakty s některými rusínskými organizacemi ve světě. Já doufám, že se tyto kontakty budou rozvíjet a že takový zájem, jako ti i Rusíni, i přátelé Rusínů projevují, o naši činnost bude trvat i nadále, a že nám například trochu pomůže naši činnost, nechci říct ofenzívně, ale řekla bych tak jako aktivněji rozvinout.
1: Ďakujeme pani Agati Pilatovi.
2: Od prvého svetového kongresu Rusenie v Medžilabriciach prešlo už 35 rokov a možno tak môžeme dať i otázku, jak sme tot potenciál Rusenie, ktorý odznie v projavi Agate Pilatovej z Česka na rozvoj našej kultúrnej, ako v tot bol za tot rok schosnovali. My len v kinci pripomiaňme, že prvý svetový kongres budúco by v Medžilabriciach Rusenie pripomínatý v rámkach Dňa Rusenie v dňoch 12. i 13. júna toho roku.
3: Kínco piatnúcevých rádionovín sobi iši vosluchame duchovné zadumania, jaké prerechtoval grekokatolický sviaščenik i nastojateľ parochii u Borovi, otec Vladislav Petrik. Duchovné slovo zapísal David Palaščak.
4: Sláva Isusu Christu. Môže ste už čuli taký jeden príbeh, jak tri ženička sa vobrali do lisa zberať drevo. No a tak jedna sa začali pred druhou chváliť. Joj, aký to my som šokovný. Tak krásne z nás spívati. Tak krásne mu to ide. To jak Slavik spívať nadhera. A druhá hovorí, oj, a to my, jak nadherne tancuje, to to pohyb. No daž to úžasné, daž to neskutočné. A tretia len tak zvisila hlavu a zberali drevo. Dvi perše sa prosia tej tretej, a ty što nič nehovoríš, čo mne chváli svojho syna? A toto hovorí, tak keď my to také obyčajný, ani nezna spívati, ani nezna tancovati. Vrtajúca žena z lisa domiv s plnýma nošami dereva, no a oproti ním vyjdú tých synove. No a perši začne krásno spívati okolo svojej mamky a spívat a radosti je povno. Druhý vidí svoju mamku, začne pred ňou tancovati a okolo nej a z jednej strany a z druhej strany vykrúča sa všelijaké piruety, radosť pozerati. A tretí sa postaví ku svojej mamky a povie, mamko, a môžu vám pomôči? Veľa raz to pozerať aj v našich životoch, takže budeme robiť všetko možné, len ne toto, čo je najpotrebnejšie. Aj v duchovnom živote budeme sa moliť, budeme sa postiť, budeme ruky spinať, ale nebudeme robiť toto, čo je potrebné. Veľa raz svojim verujúcim vo farnosti hovorím o tom, že teóriu, ktorú máme načítanú, ktorú máme namolenú, ktorú máme napostenú, potrebujeme dostať do reality svojho života. Potrebujeme dostať teóriu do praxi. Potrebujeme sa naučiť deliť so svojimi bližnými. Potrebujeme im zvistovať, ohološovať, ale nielen slovami svoju vieru, ale práve svojimi skutkami. Bratia a sestry, želám všetkým nám, že by sme skutočne vo svojom živote vieru žili, ale nie je len jak obyčajnú teóriu, ale že by sme našu vieru žili v realite toho sveta. Keď vidíš koho si okolo sebe, kto potrebuje tvoju pomoc, tam mu pomôž. Keď vidíš koho si, kto potrebuje povzbudivé slovo, tam mu ho povič. Keď vidíš na koho, kto potrebuje pohľadenia, tam ho pohľaď. Jak hovorí Jesus Christos, plačte s plačúcima, radujte sa s radujúcima. My budeme dobrým a vierným obrazom našeho drahého spasiteľa Isusa Krista. Kristus posredí nás.
3: Drahoslucháčky i sluchači, scenár piatnicových rádionovín sa naplnil. Dnes ich pre vás veselali zvukový majster Stanislav Hurdých i moderátorka Anna Zamutovská. Želáme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.

Milí poslucháči, reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem

a zákon džungle panuje. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí.

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.